0: 101 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapat do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
2: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: Systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roku jsem robil mašinfiru na trati Fridek-Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvine jedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stál šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla Maringotka a Loch Nesska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne, v Tokiu nežijeme, žijeme přímo pod Fujiyamu, bo moja tchýňa Jaruna jest velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvine jedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme, 2 malé Japonci, Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové supravě Hikari na trati Shikanzenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na prašcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncem rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchýňu Jarunu, která do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata se nemohli dogrilovat, šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdné. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
1: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
0: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v pudu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíhá blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku.

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů, nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tchyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v paneláku majzni tchyňu po čumaku.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex. Už děti učte sexu od 6, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8-letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už jsi dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn, tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štoucem takového zvláštního tajemství a to, ale já byl zvídavý, už jako malej kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovýma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigotně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho ohluch, oslep, dostal jsem kopřívku, opuch jsem, přišel jsem tvrdě jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel. No ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherný, víte, žena, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pán, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti a my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala. Když to kolegyně, ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemén. Takže ženský si zasluhou, já bych je slavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena, to je žena. Žena to je u mě cítoslovce. Žena to je zaklínadlo. Žena je to moc radosti.

0: Někdy je to moc starostí, žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného. Žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů, kdy žena obloudila korunované hlavy, hrabata knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plakátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku, kdy si napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hrály děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení. Nespoléhejte jenom na značky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a to takové. To dla mě, tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli, tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl jsem herec, oh, vous êtes acteur, oh, très bien, comment s'appelle, říkám Miroslav, a on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A víš co, budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem a on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš? Říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre en Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhletu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo, a jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? No, já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověče slavnej? A říkám, nestěžuju si. A on... který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový holanděn z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotovalo a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ani jeden den jsem nelitoval toho, že jsem do Národního divadla vstoupil. Když jsem tam šel, tak mě varovali, říkali mi, nebude tam sranda, budeš to mít těžký, už to nebude jako na provázku, kde jsme se furt bavili, depak. Opak je pravdou, můžu vám říct, že sranda je tam taky a dokonce veliká. Dokonce vám to mohu doložit. My jsme tam měli jednoho kolegu, on tenkrát měl takový to neštěstí, že byl umístěný k nám do šatny, kde jsme seděli my s Oldou Kaiserem. A to mi říkala taky Naďa Konvalinková krásnou větu. Ona mi říkala, víš, Mirku, já ti něco řeknu, víš? To, že vy s Oldou jste v Národním, to pro ty ostatní kolegy je hned po požáru druhá největší katastrofa. A my toho kolegu jsme měli rádi, ale on občas udělal takovou věc, že on přišel, vyslekl se do trenýrek, sundal si boty, ponožky, četl noviny a smrděl si tam. A to teda mně moc nevonilo, to se přiznám, jo. Já jsem vstoupil do té šatny, viděl jsem ho, jak čte ty noviny, říkám, co děláš? A on, čtu. A co čteš? Noviny. A co píšou? No, různé věci. Čteš sport? A ne, čtu sport. Tak čteš kulturu, denně pokoj, já se připravuju na představení. No ale tak proč si nevyvětráš, proč bych si měl větrat? Všude větrají a ty jsi nevyvětral. No si vyvětrej sám, já nepotřebuju, mě nohy nesmrdí. Není pokoj, jaký nohy nesmrdí. A když byl takhle vytočený, tak já jsem šel dolů do rekvizitárny, kde seděl Olda Kaiser. Říkám, Oldo, volej mu nahoru, nabídni mu dubbing, už je připravený. Olda to vytočil jenom a dobrý den, tady je Ťámalová, televize Nová. Já volám od režisera Ťoupala. Já bych vám chtěla nabídnout dubbing. Bylo by to rychlo dubbing, takže by to šlo rychle. Prosím, od Ťoupala, no, neznáte, aha, no, on je takový neznámej, to je pravda, jak já bych vám ho připodobnila, on je takový malej, smrděj mu nohy, jo, že má mít, no, já rozumím, naschanou, ty to. Ty to zavěsil, říkal, člověče, on to poznal. A říkám, a to je jedno, počkej, teď neváhej, to ještě musíme dokončit. A šel jsem na ulici a tam šla taková paní. A říkám, paní, pojďte sem, prosím vás, my vám teď sem zavoláme jednoho herce, pomožte nám, jde o srandu. Jde jenom o to, že vy mu řeknete, já jsem Ťámalová.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poté se dva muzikanti jeden říká, tyva, tak jsem natočil životní album, ale opravdu...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem zhubnul, ale mně se stalo, že jsem dokonce žádný diety nebo tohle. Já jsem zhubnul na státní útraty. Pak jsem točil, dělal jsem předsedu vinařského družstva. A já jsem prostě, nejdřív jsem jako kladl odpor, pak já jsem tam přijel. Když děláme nějakou profesi, kterou neovládáme, která není nám vlastní, máme odborný poradce, takže já předseda vinařského družstva, že jo? Tak tam na mě už čekali dva odborní poradci, opilci taky. Ten jeden měl koštýř v ruce a úplně napuchlou ruku, protože já měl přijet včera, přijel jsem až ten druhý den, on tam stál 48 hodin prostě s tím koštýřem, ten má ještě dneska kroužek na ukazováč. Hned menšíku, tohle já povídám, chlapci, já nepiju. A když jsi z Ivančic, já pám, to na tom nic nemění, jsem z Ivančic, ale nepiju. No jak to přece, já jsem pán, no tak, já už mám vypít do roku 2000. Ale oni to není možné, a to byste nás urazil, tohle, oni jsou potvory. Oni to mají tak vypočítaný, že vám provedou vlastní sklepem, abyste ochutnali všecko to, co vyrábějí. A pak vám řeknou, a pak, co vám chutnalo nejlíp, tak v tom budete pokračovat. A tam jeden dokonce to činitel napsal do ty kroniky, vy potvory, teď už nemůžete klidně lít tekutej ter papír, já už nepoznám vůbec nic. A tak to je. No já jsem prostě jako krát odporom opát, tak aspoň symbolicky, a dali mě to symbolicky, já jsem zapomněl jako dělat, že k tomu mám odpor, a hvízdl jsem to do sebe ex. Tím jsem se jednak propích a oni úplně zůstali vytřeštěni a pají, ví, že jste z Ivančic? Já mám, no jistě, to se ví. No to jste v té Praze pěkně sparchantěl. Takhle se pije víno a teď si představte, oni mají takový krásný slogan vymyšlený, že já jsem pak v tom filmu použil. Oni povídají, to se ani nepodíváte proti světlu, jak to bílé hází zlato, to jak se snoubí to slunce s tou naší rodnou zemí. A nebo červené, Frankovka Vavřínecky, jaký má rubín, tak ohnivou máme krev. A teď si čichněte a upřímně, která kytka takhle voní. A vemte si na prst, jak to drhne. To je ohromný, co bez růz potřeba veršu a oni to řeknou, jak to drhne von. Tam se musí říct, kdo chce nás být, kdo chce nás urazit. My nevíme o pánu žádném, to je o vás, o Kyjovane. Boženko, jak veselé dovedem žít a pít, tak veselé na poli padnem, což jsme taky tam udělali.
0: Hrané léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážená paní, nezlobte se, ale opravdu se nezlobte, já k té vaší léčbě prostě přestal mít důvěru. Podívejte se, já mám hlavu pořád holou jako krušný hory po těch kyselých deštích.
2: No jo, ale vážený pane, ty dobré věci se uskuteční přece pomalu.
1: Ale pomalu, no to je možný, ale vy jste mi slíbila, že po 20 sezeních u vás budu mít vlasy jako Sandokan. Říkala jste to,
2: ano,
1: říkala jste Sandokan.
2: Pojďte ke mně blíž, já si ještě jednou sáhnu na vaši hlavičku, ukažte. No, ale...
1: No a co,
2: a víte, že
1: něco?
2: Mám pocit, jako bych cítila pod prsty mech?
1: Mech?
2: Ano, mech.
1: Říkáte mech?
2: No jistě.
1: Co pak jsem nějaký strom nebo kámen? Podívejte se, za ty peníze, které jsem mám dal, já se nedám utěšit nebo obejít nějakým mechem, rozumíte?
2: No jo, no, ale to chce trpělivost, drahý pane. Podívejte se, pod mou péčí se z toho mechu stane moderní sportovní účest.
1: Moderní sportovní
2: jistě,
1: účest?
2: Ano.
1: Tak ten by mě možná slušel.
2: No jistě.
1: Já totiž nejsem tak starý, já z vlasů bych byl poměrně zase mladší.
2: No to vidím, s nějakým důchodcem bych pochopitelně nestrácela čas. Podívejte se, ten můj preparát je totiž strašně drahocený. Jsou v něm například ještší hormony.
1: Cože?
2: Ještší hormony.
1: Ještší hormony?
2: Ještí. No.
1: No ještší hormony, no tak pravda je, že plešatý Ježka jsem ještě neviděl. Ale na druhé straně zase, že bych chtěl vypadat jako ježek.
2: Nebo
1: bych měl na hlavě bodliny,
2: ale to taky ne.
1: Ale
2: to máte zbytečné starosti, přece když sníte slepičí vajíčko, tak po něm taky nezačnete kvokat, že?
1: No, tak legrace s váma je, ale podívejte se, já hlavně na vás spolíhám, že mi ty vlasy vrátíte.
2: No jistě.
1: Já s tím mám samý nepříjemnosti. Víte, co mi udělal tuhle syn?
2: No.
1: Otevřel okno a pustil do pokoje mouchy.
2: Yeah.
1: Mouchy, no yeah. Tak je to nepříjemnost, ale já není, proč on to dělá. On mi odpověděl, že já si jako nemusím bát, že nemusím mít strach, že mi na hlavu nakreslí velkýho pavouka.
2: No,
1: a mouchy, že mi dají pokoj.
2: Yeah.
1: Ale on to hned běžel zrealizovat. On běžel pro fix, rozumíte? Manželka samozřejmě stará, no nebudu to tady rozebírat. Prostě manželka se přidala a vykládala před dětma, že ten pavouk třeba uloví i ty mouchy, co mi někdy lezou do hlavy.
2: No tak, podívejte se. Na takové řeči nesmíte dát. Vždyť právě vaše manželka vás poslala za mnou, abych vás léčila.
1: No vidíte, ona mě za váma poslala,
2: no.
1: Teďka se mi jenom směje.
2: Ale.
1: Dokonce mi nedává,
2: ale.
1: Že prej dělám ostru před návštěvama. No ano.
2: Nerozumím.
1: Ale no nerozumím. No podívejte se, přišli k nám sousedi, právě když jsem měl hlavu namazanou tou vaší mastičkou z těch ještí hormonů.
2: No,
1: rozumíte,
2: no.
1: Jo? Že prej to obyčejná marmláda ze švestek.
2: Ale no tak. No,
1: je to prý ze švestek?
2: Ale ne,
1: já
2: no tak
1: takovým
2: řečem nesmíte podléhat. Ještě jednu jedinou léčebnou kůru a budete mít vlasy, které vám bude každý, ale skutečně každý závidět.
1: Helejte se ale opravdu, aby už to fungovalo,
2: no,
1: protože já kvůli těm vašim léčebným kůrám už nechodím ani na pivo.
2: Proč?
1: Já na to prostě nemám. Manželka mi kapesné nezvýší, rozumíte?
2: Až budete mít vlasy, určitě vám ho zvýší. Podívejte se, vážně, pane. Zkuste ještě tohle. Podívejte, přesně v 6 hodin, ne, jo?
1: Ráno nebo večer?
2: Večer,
1: jo?
2: Si umyjete hlavu šťávou z blínu a durmanu.
1: Moment,
2: jo?
1: Já si to píšu. Tak z blínu a durmanu, no.
2: Pak půl hodiny musíte ležet na pravém boku a levou rukou se pořád mazat tímhle mazáním levou, na pravém, levou.
1: No jo, no, tak kdybych ležel na pravém, tak se nemůžu mazat pravou.
2: No to
1: ne. Celý za mnou přijde Franta Málek s Jirkou Novákem na partičku Mariáše. Já budu ležet na boku polity tím blínem a durmanem a levou rukou si budu drhnout hlavou tím vaším nesmyslem.
2: No počkejte,
1: čím budu rozdávat.
2: No jo, počkejte. Poté půl hodině si zavážete, jo, na půl hodiny zase hlavu šátkem.
1: Na půl hodiny.
2: A ležíte na břiše, to je jedno na které. Straně, jo?
1: Já myslím.
2: Pak vstanete a umyjete si hlavu dešťovou vodou.
1: Dešťovou vodou.
2: A po půl hodině namáčení hlavy v té dešťové vodě.
1: Dejte se dost a po další půl hodině začnu skákat po jedné noze, pak si napřu hlavu s tím sádlem, narazím si kulicha, oběhnu panelák a budu přitom zpívat okolo Hradce, v malé zahrádce rostou tam tři vlasy, ne?
2: Ale no jo, no tak to je. S vámi je těžké pořízení. A přitom, kdybyste mě poslechl, mohl by z vás být krasavec. Jo, jo, jo, jo. Vy byste mohl hrát i ve filmu. No, ženy by z vás milovali. Já bych se do vás zamilovala. Já bych vás milovala.
1: Jo?
2: Jo, jo.
1: A poslyšte, to byste si mě jako třeba i vzala?
2: No, samozřejmě.
1: Víte co?
2: A jak ráda.
1: Já radši zůstanu plešatý.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Divadle bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: No jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo, teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček, tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď jak byl nervózní, chudá, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtí, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na porbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale... Říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zas ta kina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se, já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je omělé, není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče a ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká: pane, pojďte sem, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá: pane, co je? Proč pláčete? Já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá: no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Ale co pak toto jde, pořád je v pořádku, ale já si za živýho boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká: prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá: pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
2: Já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí.
1: Ještě teda, když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterým teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Jo, v kterým? Ježíš čověče, je to na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten, myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa, myslíš Blaník? Pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku, Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím, no, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá: teda pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řek, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda to vůbec... Intelektuálové jsou tady, rozhodně skvělou. Mimochodem, znáte tu hádánku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád. Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksír o strom, že? Krásnou hádánku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádánku jsem slyšel na pískovišti. Co to je? Je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také. Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, pojďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořek, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: Hravé léto na rádiu Jihlava.
1: What we're living in. Let me

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Think they can make it a better place.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkný den. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Nejkritičtější je situace v chráněné přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Srbsko kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov na Žďársku se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do kterých bude vháněná čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další výzkum. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil 2 chlapce. Následně byl zadržen policií. Prokuratura včera nařídila umístění útočníka do vazby.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v Cincinnati titul ve čtyřhře. Ve finále porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová. 21-letá Nosková získala druhý deblový titul, 28-letá Bousková ve čtyřhře zvítězila na okruhu WTA už po 7.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska už máme neděli a je 23. srpna. Poslední týden prázdnin je před námi a je tak nejvyšší čas chystat se na školu. Nicméně stále ještě pár dnů nám zbývá, no a já tak doufám, že si je taky společně náležitě užijeme. Jinak máme lehce po 9. hodině a tak nám začíná další dopoledne s Fugasem na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu, no a tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit. Třeba na to, jaký použít trik, když se zbudíte ve 3 hodiny ráno a nemůžete usnout. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Podrobnosti už se ale dozvíte během dnešního vysílání. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu, no a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 16. srpna a tak se podíváme na dnešní oslavence. Jsou jimi Sandra, původně italské jméno, které se ale pevně uchytilo také u nás v Česku. Přejeme tedy všem Sandrám všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem, dneska s datem 23. srpna.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Zítra čeká ulici Evžena Rošického pokládka pokladní vrstvy v úseku od kapitána Jaroše až k Pavlově ulici. Neprůjezdná bude druhá polovina ulice. Ulice kapitána Jaroše bude dostupná od Jiráskovy.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já mám pro vás teď nachystány dvě pranostiky platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatou Sandru nejlépe je na vandru. Nebo na svátek Sandry zmokne jihlava i plandry. Tolik tedy pranostika na dnešní den, no teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz. Skonto na
6: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám příjemnou neděli. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který zítra projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od zítřka se uzavře průjezd z Palackého do Smetanovy ulice. Ta bude ve směru od Havířské zaslepená a dočasně obousměrná. Průjezd bude naopak možný z Mrštíkovy do Havířské. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví, a to do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk a tisíce lidí se v krizových situacích obracejí na pohotovost, protože jinde pomoc nenajdou.
0: Sport.
1: Mistryně světa na kánoji Tereza Kneblová vyhrála také republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po 9letém čekání dočkal kánoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonie Galušková a Martin Rudorfer.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zvláštního se událo kdy 23. srpna. A taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte za malou chvíli z vln 101.1 FM. Počkejte si na to. Přeji vám příjemný poslech a posílám další hit.
0: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte, dámy a pánové, nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a my se teď podíváme, co kdy přinesl ten 23. srpen. Tak třeba v roce 1816 vyšel dekret, že studovat mohou jen ti, kteří ovládají český jazyk. V roce 1852 řecký král Ota I. navštívil kyselku ve Varech, no a pak byl hlavní pramen kyselky nazván jeho jménem Otův pramen. V roce 1919 na výzvu Leoše Janáčka nastupuje František Neumann jako dirigent do brněnské opery. V roce 1939 Oldřich Nový podepisuje smlouvu na film Eva tropí hlouposti. V roce 1967 v Ondřejově u Prahy byl u příležitosti 13. kongresu Mezinárodní astronomické unie slavnostně uveden do provozu dvoumetrový dalekohled. V roce 1968 Marta Kubišová naspívala píseň Modlitba pro Martu a prezident generál Ludvík Svoboda odjel do Moskvy. V roce 1969 výrobní linku AZNP Mladá Boleslav při sobotní ranní směně opustili první sériové automobily Škoda 100 a 110. A v roce 1989 německá ambasáda v Praze se pro veřejnost uzavřela. Počet uprchlíků přesto vzrůstal. Stovky Trabantů a Warburgů s východoněmeckými poznávacími značkami zaplavily ulice Malé Strany.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli, je 23. srpna a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se rodili slavní. Třeba herec Štěpán Benony, herečka Johana Gazdíková, písničkář Karel Plíhal, ale taky třeba italská zpěvačka Rita Pavone. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Příjemné nedělní dopoledne vám přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Budíte se ve 3 hodiny ráno a nemůžete znovu usnout?
2: Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu.
3: Chce v tomhle věku normálně a nespím v 3:30.
0: Pomoci vám může 30-sekundový trik. Je to metoda falešného mrknutí. Jen málo který trik na usnutí je tak jednoduchý jako falešné mrkání. Pohodlně se uložte, zavřete oči a po chvíli je znovu otevřete. Opakujte přibližně 30 sekund, nebo dokud nezačnete pociťovat ospalost.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli, vítám vás u zpráv. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavští hudebníci uspěli na světové soutěži v Nizozemsku. Spojený dechový orchestr Zuš Jihlava a Zuš Přelouč získal zlatou medaili s vyznamenáním a celkové třetí místo. V konkurenci 15 orchestrů z různých zemí světa tak dosáhl skvělého výsledku. Navázali tak navíc na červnový úspěch na festivalu dechových hudeb v Praze, odkud si orchestr odvezl zlatý diplom s vyznamenáním a cenu poroty. Vatikán plánuje investovat zhruba 100 milionů eur do výstavby agrovoltaické elektrárny, která by už za 2 roky mohla zásobovat tento nejmenší stát světa elektřinou. Měla by patřit mezi největší svého druhu v Itálii. Elektrárna by měla stát v oblasti Santa Maria di Galleria, ležící na severozápadním okraji Říma.
0: Sport.
1: Organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitele už má drtivá většina lístků, které byly v prvních 2 vlnách k dispozici.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 23. srpna a máme neděli. A taky máme krátce po 11. hodině a tak už nás za chvilku čeká informace o tom, že Německem a Rakouskem procházely velké bouřky a tornáda. Více už se dozvíte na 101.1 FM za malou chvíli. Teď vám jen všem popřeji pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: afterglow. Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Varování meteorologů před bouřemi, které provázelo krupobytí lijáky a silný vítr, se bohužel naplnilo. Mrtví, rozmetané domy, zaplavené ulice, ve Vídni dokonce skolabovala i doprava. To horší ještě přišlo v pátek. Dneska už by měla být naštěstí situace všude klidná.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 23. srpna.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté se v úterý opět zaměřili na kontrolu dodržování předpisů ze strany řidičů dodávkových a nákladních aut. Při sledování dopravy na dálnici a na hlavních tazích zaznamenali hned několik prohřešků. Třeba cizinku, která za volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř 2,5 promile alkoholu. Asi si neuvědomuje, že se v tu chvíli auto stává v podstatě zbraní.
1: Policie Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Pokračujeme nadále v odstraňovávání odkvetlých květů růží a podle počasí růže pravidelně zaléváme. V tomto čase se často objevuje padlý růžové i černá skvrnitoc. Proto rostliny pravidelně kontrolujeme a v

0: případě potřeby ošetříme vhodným fungicidem. Právě tyto dny jsou také hlavním obdobím očkování růží na spící očko. Zahrádkářský servis.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
1: pak hrnky, flašky, kufříky,
0: vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji vám pěknou neděli, jsou tu aktuální zprávy. Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Schůze začne v úterý dopoledne. Návrh programu zahrnuje také čtveřici předloh v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Poslanecké jednání tedy bude pokračovat i v dalších dnech.
4: Co se děje v kraji?
5: Zámek v Brtnici získal vzácný dar. 15 historických dechových nástrojů, které nově visí na hlavním schodišti. Sbírku zámku věnoval španělský trumpetista Pedro Bravo, který žije v Mnichově. Mezi nástroji je i více než 100 let stará trubka z období první světové války. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Jde o oblast Japonska, kde k zemětřesení dochází často.
4: Sport.
5: Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas začne v 19 hodin.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Dneska je 23. srpna a máme pravé poledne. No a já připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, no a Fugas vám přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodinky si budeme povídat. Třeba o tom, že kousek za hranicemi Polska je dokonalá atrakce pro děti. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já všem přeji klidný a pohodový poslech.
4: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Tip na výlet? No prosím. Stěrače sice nestírají, ale světla svítí. Auta a tramvaje jezdí. Kolotoč a pohon lodi se točí. Děti bruslí, den se každý pár minut mění v noc a z nakašírovaných mraků místy prší a srší blesky. Největší výstava železničních modelů v Polsku je všechno jenom ne nuda. Kolejkovo ve Vratislavi spolehlivě zabaví jak děti, tak jejich doprovod všech věků. Nejméně na 2 hodiny. Ale jestli jste opravdoví fandové vláčků, modelů či skrytého humoru, tak si klidně vyhraďte i půl dne.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a k neděli musí patřit pohádka, tak právě tu vám teď nabízím.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Ahoj, Franto! Seš nějakej smutnej, čověče?
3: No jo, dneska jsem šel kolem svého rodného domu a tak jsem tam zaklepal a slušně jsem se zeptal, jestli bych mohl nahlédnout dovnitř a zavzpomínat na své dětství.
2: No a?
3: Představ si, zabouchly mi dveře před nosem.
2: No jo, no. Oni někdy umí být rodiče dost nepříjemní, no.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 23. srpna. No a nás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Světovou hudební scénou otřáslo úmrtí dalšího legendárního bubeníka. Ve věku 77 let zemřel Frank Bird, americký bubeník a zakládající člen skupiny ZZ Top. Bird se v závěru života potýkal s velkými zdravotními problémy. No a ZZ Top teď ruší všechny koncerty.
2: Rádio Jihlava.
3: Říkali, že čas rány léčí, tak proč to bolí víc a víc?
0: Fanoušci Milana Peroutky si v posledních týdnech všimli, že z jeho sociálních sítí zmizel jeho čtyřnohý parťák, francouzský buldoček Bohouš. Zpěvák a herec proto prozradil, že jeho mazlíček podstoupil operaci. Dobrou zprávou ale je, že se statečný pacient zotavuje a už zase rozdává radost.
2: Rádio Jihlava.
0: Ringo, George, Paul a John už se nikdy dohromady nedají. Jejich filmoví představitelé to ale fanouškům zdá se vynahradí. Neuvěřitelně podobní předloze se totiž herci ukázali v Londýně na slavné Abbey Road, kde skupina Beatles v roce 1969 nafotila ikonickou obálku stejnojmenného alba.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který spláchnou noční.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěkný den. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Nejkritičtější je situace v chráněné přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Srbsko kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc.
0: Co se děje v kraji?
1: Křižanov na Žďársku se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do kterých bude vháněná čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další výzkum. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagující školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil 2 chlapce. Následně byl zadržen policií. Prokuratura včera nařídila umístění útočníka do vazby.
0: Sport.
1: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v Cincinnati titul ve čtyřhře. Ve finále porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová. 21-letá Nosková získala 2. deblový titul, 28-letá Bousková ve čtyřhře zvítězila na okruhu WTA už po 7.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle, 23. srpna, a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodině můžete těšit třeba na informaci o tom, že za necelý týden, tedy v pátek, bude nad Českem možné pozorovat částečné zatmění měsíce. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte, jinak přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Nedávno jsme měli možnost sledovat zatmění slunce, no a v pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z území České republiky. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Stín země zakryje až 93% průměru měsíce.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 23. srpna a právě toto datum nás zajímá. My teď totiž míříme do pražského Klementýna, abychom porovnali teploty naměřené právě v tento den. Tak zatím nejtepleji bylo 23. srpna v roce 1853, kdy bylo 35,3. Nejstudenější 23. srpen byl v roce 1957, kdy bylo jen 7,5 stupně. No a dlouhodobý průměr je vypočítán od roku 1961 na hodnotu 17,5 stupně.

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Dámy a pánové, posloucháte Rádio Jihlava dneska za ten 23. srpna. Nicméně čas je neúprosný a já už musím studio a mikrofon uvolnit své kolegyni Katce, která vám bude dělat milou společnost celé nedělní odpoledne. No a těším se s vámi zase zítra v 11 dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: tašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji vám příjemnou neděli. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který zítra projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz.
2: Jihlava aktuálně.
3: Od zítřka se uzavře průjezd z Palackého do Smetanovy ulice. Ta bude ve směru od Havířské zaslepená a dočasně obousměrná. Průjezd bude naopak možný z Mrštíkovy do Havířské. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví, a to do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk a tisíce lidí se v krizových situacích obracejí na pohotovost, protože jinde pomoc nenajdou.
2: Sport.
3: Mistryně světa na kánoji Tereza Kneblová vyhrála také republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po devítiletém čekání dočkal kánoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonie Galušková a Martin Rudorfer.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že hygienici na Vysočině zkontrolovali letní dětské tábory. Jak kontroly dopadly, prozradíme za chvíli.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. Součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Moravská Třebová otevřela na přání obyvatel první psí hřiště. Vzniklo na místě bývalých volejbalových kurtů. Prostor město zatím pouze vyklidilo. Upravilo, natřelo plot a doplnilo ho lavičkami. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli, vítám vás u zpráv. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, ve kterém se odrážejí odpracované roky, výše výdělků a počet dětí, se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Letos se průměrný důchod zvýšil o 668 korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Jihlavští hudebníci uspěli na světové soutěži v Nizozemsku. Spojený dechový orchestr Zuš Jihlava a Zuš Přelouč získal zlatou medaili s vyznamenáním a celkové třetí místo. V konkurenci 15 orchestrů z různých zemí světa tak dosáhl skvělého výsledku. Navázali tak navíc na červnový úspěch na festivalu dechových hudeb v Praze, odkud si orchestr odvezl zlatý diplom s vyznamenáním a cenu poroty. Vatikán plánuje investovat zhruba 100 milionů eur do výstavby agrovoltaické elektrárny, která by už za 2 roky mohla zásobovat tento nejmenší stát světa elektřinou. Měla by patřit mezi největší svého druhu v Itálii. Elektrárna by měla stát v oblasti Santa Maria di Galleria, ležící na severozápadním okraji Říma.
0: Sport.
1: Organizátoři příštích olympijských her v roce 2028 v Los Angeles oznámili, že už překonali hranici 6 milionů prodaných vstupenek. Své majitele už má drtivá většina lístků, které byly v prvních 2 vlnách k dispozici.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc k tomu, že jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Víc informací za chviličku, zůstaňte s námi.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci potmě prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog.

0: Vyladíte rádio Jihlava a Katka vám přeje krásné odpoledne. Letošní 35. ročník festivalu Polička 555 nabídne kromě hudby i ohňostroje. Další informace si nenechte ujít, za moment sem zpátky.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Espresso Indigo.
1: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Letošní 35. ročník festivalu Polička 555 nabídne hudbu různých žánrů, doplněnou dvěma ohňostroji. Třídenní program se koná od pátku do neděle a připraven je i doprovodný program pro děti a celé rodiny. Teď ale z rádia Jihlava další hity, mějte krásný den.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám pěknou neděli, jsou tu aktuální zprávy. Poslanci se budou příští týden znovu zabývat spornou novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Schůze začne v úterý dopoledne. Návrh programu zahrnuje také čtveřici předloh v závěrečném schvalování. Jde mimo jiné o návrh zákona s digitalizací povolování pobytu cizinců a o novelu snižující státní náhradu České poště. Poslanecké jednání tedy bude pokračovat i v dalších dnech.
0: Co se děje v kraji?
1: Zámek v Brtnici získal vzácný dar. 15 historických dechových nástrojů, které nově visí na hlavním schodišti. Sbírku zámku věnoval španělský trumpetista Pedro Bravo, který žije v Mnichově. Mezi nástroji je i více než 100 let stará trubka z období první světové války. Východní Japonsko, včetně oblasti Tokia, dnes ráno postihlo středně silné zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů bylo zraněno nejméně 37 lidí. Tsunami podle úřadů nehrozí. Jde o oblast Japonska, kde k zemětřesení dochází často.
0: Sport.
1: Po výhrách nad Řeckem a Rakouskem dnes české volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně narazí na favorizované Srbsko. S obhájkyněmi stříbrných medailí se svěřenkyně řeckého kouče Janise Atanasopoulose utkali minulý týden dvakrát v závěrečné přípravě a v Bělehradě jim podlehli 1-3 a 0-3. Zápas začne v 19 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezkou neděli z Rádia Jihlava vám všem. Víme, že kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jeho východní obchvat Moravských Budějovic. Další podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina chce začátkem příštího roku začít stavět jeho východní obchvat Moravských Budějovic. Silnice dlouhá 2,8 km vyvede dopravu z centra ve směru na Jarmířice nad Rokytnou. Na stavbu za přibližně 275 milionů bude kraj vybírat stavební firmu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte hezký den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

krásné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Skládka odpadu u Bystrého na Svitavsku bude moci fungovat nejméně do roku 2030. Projekt jejího rozšíření získal od krajského úřadu souhlasné environmentální stanovisko. Kapacita se zvýší o 67 300 metrů krychlových, téměř na 200 000 metrů krychlových. Teď ale pro vás další hit za hitem Rádia Jihlava. Přeji krásný den.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji vám pěkný den. Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní. Nejkritičtější je situace v chráněné přírodní rezervaci Deliblatska Peščara. Srbsko kvůli tomu požádalo o mezinárodní pomoc.
1: Co se děje v kraji?
2: Křižanov na Žďársku se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impuls udělají odborníci sérii vrtů, do kterých bude vháněná čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude další výzkum. Švédská policie vyšetřuje, zda byl 18-letý muž, který v pátek zaútočil mečem na studenty na švédské střední škole, zapojený do internetových komunit propagujících školní násilí. Útočník zabil 17-letou dívku a vážně zranil 2 chlapce. Následně byl zadržen policií. Prokuratura včera nařídila umístění útočníka do vazby.
1: Sport.
2: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková získaly v Cincinnati titul ve čtyřhře. Ve finále porazili 6-1 a 6-2 belgicko-ruskou dvojici Magali Kempenová a Alexandra Panovová. 21-letá Nosková získala druhý deblový titul, 28-letá Bousková ve čtyřhře zvítězila na okruhu WTA už po 7.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že hygienici na Vysočině zkontrolovali letní dětské tábory. Jak kontroly dopadly, prozradíme za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým...

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů. Zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty. Účastníci 5 táborů měli zdravotní potíže, které obvykle trvaly 1 až 2 dny. V součtu postihli přes 100 dětí a vedoucích. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: Zrady hlava další hit je taky podrobnosti k tomu, že Moravská Třebová otevřela první psí hřiště. Podrobnosti za momentík.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Je i širokém okolí. Chcete klimu? A to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Prázdniny končí, škola volá, zavídlový bába z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky, flašky, kufříky
2: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
4: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji vám příjemnou neděli. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty by se měla od příštího roku zvýšit. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Předpokládá to návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který zítra projedná vláda. Ministerstvo financí předpokládá, že změna pravidel zvýší atraktivitu penzijního spoření u mladých lidí a umožní efektivnější zhodnocování peněz.
0: Jihlava aktuálně.
1: Od zítřka se uzavře průjezd z Palackého do Smetanovy ulice. Ta bude ve směru od Havířské zaslepená a dočasně obousměrná. Průjezd bude naopak možný z Mrštíkovy do Havířské. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Slibuje to vláda, která představila plány na vytvoření sítě bezmála 200 komunitních center a pohotovostí pro duševní zdraví, a to do roku 2029. V Anglii se s psychickými problémy potýká každý pátý člověk a tisíce lidí se v krizových situacích obracejí na pohotovost, protože jinde pomoc nenajdou.
0: Sport.
1: Mistryně světa na kánoji Tereza Kneblová vyhrála také republikový šampionát vodních slalomářů na přírodní trati na Lipně. Titulu se po 9letém čekání dočkal kánoista Lukáš Rohan. Na kajaku triumfovali Antonie Galušková a Martin Rudorfer.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc k tomu, že jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Víc informací za chviličku, zůstaňte s námi.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava. Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si návštěvníci putně prohlédnou návštěvnické centrum, strojovnu i sklad použitého jaderného paliva. 4hodinové exkurze začnou vždy v 21 hodin. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Pěknou neděli, díky, že jste s rádiem Jihlava. Obec Dětřichov na Svitavsku čeká referendum, o čem bude, uslyšíte za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s Rádiem Jihlava taky o víkendu. Obec Dětřichov na Svitavsku čeká referendum. Jeho obyvatele v něm budou rozhodovat o tom, zda obec investorovi umožní v jejím katastru postavit větrné elektrárny. Hlasování se uskuteční současně s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přijme krásný den.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Yeah.

Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách, čeká

0: Du. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotyky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten Ivan Ivanovič, že vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a pak říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit visku, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád visku. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se optá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitej, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat, Maničko.
1: Z ruky.
2: Jo, tak? Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, já nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Maničko?
1: Abych si tu ruku umyla.
2: Ale jinak...

0: No tati, ale dej pokoj, na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
1: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš ji čistit ty.
0: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka, no, koukni se na ní.
1: Já už koukám.
0: A mluv.
2: Jejda, tanky, já jsem tak napnutá.
1: Počkej, tati, necukej s ní.
0: No, tak co, no čtí, no.
1: Tak tedy, tati?
0: No?
1: Ty jsi starý?
0: No?
1: Jako tvoje ruka?
2: Yeah.
0: Jo, takhle. No tak to byla chytačka.
2: No, a vy jste se chytil, pane Spejble.
1: A kdo bude čistit dřeváky?
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe,

0: snad ti ho anděl doručí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Poslíme zlobí Venca, co se známe. My se známe tak, že jednou já jsem byl na návštěvě někde a pak jsem potřeboval rychle vlízt do skříně a on tam odtud vyšel. No a od té doby mě napadovuje. Mě maminka, když jsem měl takový ty první pokusy ve filmu, tak moje maminka přijela se pát do Prahy na slavnostní premiéru. Na mě nevyšla kytka akorát ten den. To jsou takový zhody okolností a stáli jsme na refíži na Příkopech a tam šel Venca. Já pám, maminko, to je vaše čtek, to je komik takový, ale to ne, že by to chtěl, to on je od narození. A teď něco, já pám, Vendy, pojď sem, prosím tě, řekni něco, mamince, on pám. Maminečko, jsem byl tak prdlý včera. A naše maminka povídá, to je náš Laďa. Já jsem pro tuhle tu věc, pro tenhle ten bál udělal, co jsem mohl. Já jsem se i vyzdobil, udělal jsem si fousy, znamínko krásy. Jsem mezi servírkama, jako servír hlavním. No a cítím se tady velice pěkně, přestože moje maminka mě vždycky zrazovala před tím prostředím. Moje maminka byla přesvědčená, že v barech a v takových podobných krčmách tancují nahý děvčata na stolech. A my jsme se jednou vrátili, byli jsme v Roxy, já jsem neměl ani korunu ze stipendia a maminka pá, kde v Roxy? A pá, maminko, ale tebe podfoukli. Tam nikdo takovej nebyl. My jsme tam kvůli tomu šli, kvůli tomu jsme do toho vrazili ty peníze. Nikdo tam nebyl. Já mám takový pocit, že kdyby mnozí otrlí námořníci přišli dneska do těch diskosíní, tak se zhroutěj nervově. Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večere, když u té vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevzal. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky nezapomněl, těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. Ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila?

kolem. Smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Se spánky zbředlicový.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady má.
2: Ty už se vracíš, miláčku?
1: Jak to už? No snad akorát, ne?
2: A nebylo ti v tom kyně beze mě smutno?
1: Už zase začínáš, už zase začínáš.
2: Ne, pokračuju.
1: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
2: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
1: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím.
2: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
1: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
2: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
1: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koní by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
2: Stálo to vůbec za to?
1: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
2: Se to jmenovalo?
1: Ale ne, jestli já mohu.
2: No, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
1: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
2: Sama, veď? No.
1: Sama.
2: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
1: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak se posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérák nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: Tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.

0: normálního typu, asi takhle.
1: To děláš hezky.
0: Ano, víš, jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých s přežením.
1: To je strašné.
0: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
1: No, pak je to strašně úchvatné. Tak no. Ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
0: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
1: Na tu hadici?
0: Ne, na ní.
1: Na co ti filmaři nepřijdou?
0: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
1: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
0: Jo, ale neví o to.
1: Jo, on jako ty, viď?
0: No, prosím, ne,
1: takovéhle drama by si hned tak někdo nevymyslel.
0: A počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Jo, tak ono to má pokračování.
0: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: Nebo...
1: A nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mě utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká: Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám: nevím, co? Přestože já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám: a co jako? Říkám: já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá, a teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám: to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera, budu v Butovicích, představte. Tak si říkal, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, čtyři židle tam byly, doprava čtyři židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit a sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně troje. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak asi užiju. Já říkám, já taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já. To potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaraženi, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaraženi, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potem naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád povídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vyhládal jim takový voloviny. On říkal, co tady hoši děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo. Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází, nebo je táhnete do domečku. Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo, to by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to vedete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom, posloucháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, kluci, to je panečku s váma je povykládá. Já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky, a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte se, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebýt toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje Franto neznáš, já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pojmenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam štvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby, a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jo? Jsi blbě, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka. On je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. A tak co, keko, za kvěst? Stai voi succede per forza di manere chi di sonato si riesco a nemorarmi o indichero quest'oltre la giocola gelosia sa che tutto finisce per Guaresi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti na kopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě tomu prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

0: Jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A taky naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, až oni jim odvezli radar.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Kažbův, soudruhu.
1: Jméno.
2: Luštvih Sihák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Luštvih Sihák.
1: Maskujte to.
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako Undatra.
1: Undatra?
2: No to je jako Ondatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklouci, a pěkně vítá.
1: Tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No ona každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudruhu.
1: No tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v prvním poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: No tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, to je přece jasné.
2: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spaněli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

hoří zbytky večernic, smysl časem uniká, jak utíká. Nade mnou zas mnohem víc hoří zbytky

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A to bylo ještě dávno, jak nastala tady ta dráha, ta štrejka, jak se povídá. No tak kdo tam znal, kdo u nás znal jízdní rád, pravda. Ještě dneska, když do toho někdo, a já, tak se v tom nemůžu vyznat, co měte. Stáli tam jeden dědáček tady na nádraží, dojel vlak od Veselí, dojel vlak od Vrbovců, vyvexlovali se. Ten výpravší se dívá, pa dědáček, myslím, jim nedojel někdo. Za chvíku dojeli zas dva vlaky, povídá, běž se opět toho dědáčka, co tam stojá. Že snad někde jedu, no to není možné, že by ho neviděli. Dědáčku, povídá ten výpravší, vy tady co stojíte, někoho čekáte? Ne, já čekám na vlak. Aha, a však už jeli 4 od rána. No vím, však naši mě poslali na ten 5. vlak, však to čítám. Jsem si tak vzpomněl, když si tetička Anka krmili hus. Však víte, jsme všetci z dědiny, jak se krmí hus, pravda? Láduje se i to do toho zobáka šlíšky. A nebo turkyňu. A tak ládovali a velice jich šípava. Podporu jedna noha. Představte si, na sílu na moc tak pchat do zobáka. To je, jak by nám slivovicu tak žgal na sílu na moc. Hned ji aj vyplácali na místě. Nachopete se tam sousedů Francek, povdá, co děláte, teti? Krmím huso, nevidíš ty trůbo? Velicenia šípe, už pakuj. Francek povdá, však lesti vás tak moc šípe, tetičko, obráťte ju opačně, zkuste to opačně. No, však to víte, aj ta modernizácia, teda jak došla na dědinu, začíná od toho najmenšího. Od pioníra. Já byste mysleli ode mě. Od pioníra. Než to došlo po ty trabanty, pravda. No, to máte tak, pravda. Lidé to tak neznali, stříčky. Když si to aj koupili, moc jste ho nevěděli. Vytlačili to ven, strýc Tomáš. Povídají, všichni to oprubují. V dědině nikdo není. Všechno je po fabrice a po práci. Francek se jim smí, povídá. Tati, jsi zvědavý. Co jsi zvědavý? Moc jste ho nevěděli, pustili benzín a už se potom šlapali, už to hnědlo. Tak jak morák po kyjanici. Franta povídá, tati, ty to nemáte nacupované. A co brbleš, já to mám zaplatené, ty trůby. Ty jenom zavři hubu, jak to roztočím, aby ti tam nějaký šroubek do ní nevletěl. Prý to ještě není dobře poutahované. Podarilo se jim to konečně našlápnout, teda dýmu a smradu, ani se nevědělo, z koho to jde. Naráž. A šrotovali to nadol po dědině. Naházali tam rychlosti a kerteple do sklepa, ale v tej vám dojel autobus z kordárně a ľudia, jak se vyvalá z toho autobusu, tak to se ten štato sformuje na jeden chodník, na druhý, tak to jde jak šíra silnicu. Starý oči vyplevšené, povídají, hej, ľudé, proboha, utekajte preč z tej silnice. A i z tej príkopy preč, protože já ještě presně nevím, kady pojede.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkáš se dva, povídá ten jeden: hochu, prej ti zemřela manželka, a prosím tě, na co? On říká: ale na bramborák. Ten říká: na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká: no to je strašný, a co jsi dělal? On říká: no tak udělal jsem si špagety, ne? Po svatební noci ona mu říká: drahoušku, já se ti musím něčím svěřit. Já trpím na astma. On říká: je, zaplať pámbu, já už jsem v noci myslel, že mě vypískáváš. Lily říká svý matce, že se včera zasnoubila s mladým šikovným lékařem. Matka jí říká: no, když teda myslíš, no, a má on praxi? Lily říká: je, ten to umí líp než kdekdo před ním. Potkaj se dva, povídá ten jeden: ale dobrý den, pane profesore, kam pak jdete s těma kuframa? On říká: ale jedu zrovna na dovolenou. On říká: na dovolenou, a kde pak máte manželku? On říká: manželku? A safra, mně se pořád zdálo, že jsem ještě něco zapomněl. Potkaj se dva, povídá ten jeden špičatě: tak co, Karle, já slyšel, že ti to už v posteli moc nejde, je to pravda? A on říká: jak to? Ona si, tvá manželka, na mě stěžovala. Potkají se dvě kamarádky, ta jedna říká: nazdar, Ančo, já slyšela, že jsi se rozešla s tím tvým kominíkem, je to pravda? Anča říká: no jo, holka, já ho teď jednou viděla umytýho, to není vůbec můj typ. Pan Novák zavolá svého známého zvěrolékaře a říká mu: pane doktore, má manželka k vám dneska přijde s naší starou kočkou. Dejte jí prosím vás nějakou injekci, aby bezbolestně usnula. A ten říká: no dobře, no jak chcete. A trefí ta kočka potom taky sama domů. Jeden novinář se ptá, říká: prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká: bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká: drahoušku, co kdybychom si zas jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká: no, proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká: no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. V Benátkách zemřel jeden velice chudej muž a jeho vdova jde na farní úřad a běduje, že na pohřeb nemá peníze. Ten farář říká: no jo, bohužel, ale nejlevnější pohřeb je třetí třídy a to by stálo 150 tisíc lir. Ona říká: ježiši, depak tolik já nemám. A farář říká: no jo, tak pak už jedině čtvrtá třída, no ale to už jen v docela výjimečných případech. A vdova říká: no a jak je to, prosím vás, ta čtvrtá třída? A farář říká: no tak to rakev s farářem jsou v gondole, no a smuteční přítomní plavou za gondolou.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená. A oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakne to všechno, zajede s autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří měli čerstvou zeleninu, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pánský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Jde dál, říká, nás teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, jde do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, odevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, to já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odehořil a tam říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno, leknutíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.